Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

0: posloucháte.
1: Color Music Radio.
2: Get fucked.

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Ča.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Color Music Radio.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
5: Se Zuzanou Maxa.
2: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.

0: si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

Ahoj, moji milí, no, zdravím vás, moc jsem se těšil. Dnešní sobotní vysílání na Clone Music Radio, nebo taky nedělní, to je jasná věc, v sobotu v 10, v neděli ve 20, to je ACX, American Country Express. No, samozřejmě v sobotu živě. No, taky na rádiu

Fallen na prvním místě s věcičkou 20 Cigarettes, to jsem vám hrál minulý týden. Toto je další jeho želízko v ohni. 12. pozice, 12. nejhranější song, věc I Ain't Coming Back, společně s Post Malone. No Mitchell Tempany, to teďka tady hraju s dvouma novejma věcma, You Face a pak tato věc.

také. Tohle je Kelsey Hart. Ten je úplně na úplně tom okraji, že žebříčku na 40. pozici. Také já tenhle ten žebříček asi stejně nikdy nepochopím. Vlastně další věc, kterou vám chci pustit, tady hraju. To jsou Rascal Flatts, Jonas Brothers, ale co k téhle věci chci říct, že vypadla v tomto týdnu z žebříčku. Úplně jako nečekaně. Pořád byla na té vzestupové tendenci, byla jako postupovala tak nějak jako o místečko, o dvě. Dokonce v minulém týdnu poskočila o dvě pecky nahoru, takže byla 13. A teďka prsk, ty vole, hele. A je pryč, no. Tak já to nechápu, kde jaká věc se tam drží 250 týdnů. Dobře, přeháním, ale i třeba 65, 70 týdnů. No tak to jsou The Flatts Boys. A Tešlus.

předělávky. Rascal Flatts udělali album, kde předělávají svoje staré věci vlastně se současnýma countryovýma zpěvákama. Nemyslím si, že to byl dobrý tak. Tohle je jedna z těch původních nových věcí. Společně s Jonas Brothers věc I Dare You. Já ještě hraju jednu věc od tu novou z tohohle alba. Ještě jeden single, který nahráli. Yours, It's Yours If You Want It. To je taky dobrá věc. Stará věc, předělaná společně s Jordanem Davisem. Tak to jsme si tady hráli taky už pár týdnů. Možná i minulý týden, kdo ví. Helejte, já si to kolikrát ani nepamatuju. No teď taková hladivá záležitost. Lainey Wilson. Watermelon Moonshine, dlouho jsem neslyšel.

zpěvák, který se jmenuje Brad Young. Love me like I love you. Jasná věc. No, teď je holka, která úřaduje tý country muzice, tý ženský country muzice rozhodně. Má velký úspěchy, já se hrozně moc těším na její album.

No tak já tohle věc nezaznamenala nějaký úspěchy, ale já jsem jí hrával. 35. Tohle je boj na solový dráze, Tyler Hubbard. Samozřejmě dříve působil ve Florida Georgia Line. Teď je trošku jinačí pohyb, občas tady zahraju, protože teď je to nová záležitost. Mám rád Lauren Elena, společně s ní taky Chase Matthew. Tohle je její současná věc All My Exes.

Další Young, tentokrát Chris Young. Ono jeho současný hit, jak se to jmenuje? No, teď mi to vypadlo. Ale rozhodně má současnou věc v žebříčku, ale tohle je starší. Starší věc, která se jmenuje Drowning. Drowning. No, tak to byl Chris Young. Teď už... C4, taky Sean Kingston, když už to musí být. Tady tu věc budete trošičku znát. Z takového jednoho popěvku, který tam zazní. Tohle jsou C4.

Queen of Daytona. Tohle jsou C4, tak Sean Kingston, který měl samozřejmě tu věc Beautiful Girls. Já jsem ji nenáviděl skoro. No, každopádně tohle byla věc Queen of Daytona. Teď je samozřejmě ukázka, kterou tady hrávám už nějakou dobu. Skvělý pohyb, taneční country song Love That I Love You, Russell Dickerson.

Relapse, parádní záležitost, taky už je starší, ale teď je nová věc, která se teď dostala do první čtyřicítky jako 38. nejhranější pecka, tedy z nuly rovnou na 38, což jako fajn. A věc hodně zajímavá, nahrálí Steven Wilson Jr. Tato věc, která se jmenuje Gary. Rozhodně zase něco novýho, jako novej sound, abych do toho nemluvil. A zní to skvěle. Steven Wilson Jr.

0: věc. Tohle je Steven Wilson Jr. Zatím docela slušný nástup, 38. pozice. Jako tedy 38. nejhranější song, tohle věc, která se jmenuje Gary. No to už je závěr první vysílací hodiny. Je to tak, uteklo to jako voda. Teď si dáme pozvánkovej break. No a pak je samozřejmě druhá vysílací hodina, ať už posloucháte v premiéře nebo v repríze v sobotu v 10 hodin, v neděli ve 20. Taky reprízy poletujou i na rádiu Sázava. No teď, jestli se mi to tady všechno dobře spustí, tak k vám poletějí pozvánkový breaky. Za chvilku jsem zpátky, zatím.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
3: David Bowie, Rick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
4: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
3: All famous.
4: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
5: I like Michael Jackson.
4: Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
6: And is she hot? This is Madonna.
4: Whitney Houston.
7: Michael Jackson is the man of the 80s.
4: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
2: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co nejzajímavějšího se událo v dubnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
8: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single story.

0: Je začátek dubna 1986 a v srdci Manhattanu na West 54th Street se naposledy zhasínají světla v prostoru, který byl od 20. let synonymem kultury, setkávání se a později nejlepších mejdanů na světě. Ale dřív, než stiskneme vypínač, vrátíme se zpátky do jara roku 1977. Kde Steve Rubell a Ian Schrager, dva mladí muži z Brooklynu, pronajali tento prostor postavený jako operní dům a poté využívaný stanicí CBS jako Studio
1: 54.
0: Za 6 týdnů a zhruba 400 tisíc dolarů od tichého partnera.
2: 400,000. I remember that.
3: No, it was more because we owed him money.
2: How much?
3: Yeah, probably another 350, 400,000. Yeah, it was close to 700,000.
0: A plus tedy dalších cirka 300 tisíc dali prostor do pucu.
4: It wasn't possible to get a liquor license in that period of time, so we thought we would go up and get a series of one-day catering permits. And so we called our company the Broadway Catering Club.
0: Zachovali divadelní lana, kladky i mosty a přidali špičkovou zvukotechniku, světla a přístroje pro divadelní efekty. 26. dubna 1977 otevřeli Steve s Ianem nový klub Studio 54 a udělali z něj během jediné noci nejslavnější diskotéku světa.
5: It was really beyond crazy.
6: I remember getting past the doorman and there was a carpeted, looked like almost a runway, and it was mirrored.
0: Vstup byl uměním samo o sobě. Vyhazovač Mark Benecky stál před těmi černými dveřmi jako Petr třímající klíče od nebeské brány a rozhodoval, kdo projde a kdo ne. A to úplně bez logiky, což byl přesně ten záměr.
6: I just remember hearing the music and I threw my coat.
7: The coat check was so out of control. I just started giving people tickets who were hanging coats or putting coats. Then we were just throwing coats on the floor. Like hundreds of people must have lost their coats that night. It was total pandemonium.
0: Pozvání na otevíračku dostali největší hvězdy té doby: Andy Warhol, Liza Minnelli, Cher, Bianca s Mickem Jaggerem, Freddie Mercury, Kevin Kline.
6: It was carefree. It was hot, it was sexy.
8: Something happened from that first night opening party. The message was sent out. It was like, boom, this was the spot.
0: Od té doby tam chodili slavní herci, hudebníci, módní ikony, politici i úplně obyčejní smrtelníci na chvíli zapomenout, bavit se, užívat života a nasávat onu elektrizující božskou atmosféru. Alkohol a drogy nevyjímaje. Sex byl nepřehlédnutelnou součástí scénografie. Studio 54 nebylo jen nočním klubem, byl to stav mysli.
4: We had this massive hit. It was like a dream for us.
0: Studio 54 bylo tak populární, že i některé hvězdy musely platit za vstup a obyčejní lidé ti přicházeli ve stále šílenějších kostýmech a party ohozech, aby měli vůbec šanci dostat se dovnitř.
6: Mick Jagger and Keith Richards of course would get in, but some of the other Rolling Stones actually had to pay.

0: obrovský úspěch Studia 54 a jak strmý byl vzestup, stejně strmý byl i pád. Steve Rubell se v roce 1977 novinářům pochlubil, že Studio 54 vydělává víc než mafie s dovětkem, že si nechávají druhý největší díl peněz po samotném kokainu. Finanční úřady to vzaly jako pozvánku a 14. prosince 1978 vtrhla do klubu policie a federální agenti.
1: Close to two dozen IRS agents raided the Chic Disco this morning, armed with a warrant to search and seize any and all records relating to the club's finances.
0: Ve zdech, v pytlech na odpadky, všude byla hotovost, která zaplnila nákladák, ale agenti ovšem našli i sníh.
2: We got ready to fight the government.
3: There are incidentally 37 lawyers working on behalf of Schrager and Rubell.
0: Rubell a Schrager byli obviněni z rozsáhlých daňových úniků. V 80. odsouzeni na 3,5 roku vězení, které jim ale soudce nakonec krátil na 20 měsíců. A ještě v témže roce Studio 54 prodali Markovi Fleischmanovi. Jenže svět se mezi tím změnil. Ameriku sužovala hluboká ekonomická recese, disco zemřelo, AIDS začalo vrhat stín na celou éru nespoutané svobody a New York se topil ve vlně kriminality.
4: And you think about what Studio 54 and what disco life looked like to somebody working in the Midwest who now lost their job and is never coming back. You know, you blame it on all these people.
2: People, you know, were pissed off. We upset the status quo.
0: Studio 54 pod Fleischmanem fungovalo jako nostalgická kopie sebe sama. Název byl stejný, ale magie vyprchala spolu s Rubellovou nespoutanou kreativitou. V 84. to Fleischman vzdal a prodal dál. Noví majitelé zkoušeli různé koncepty, ale žádný zázrak se nestal. 1. dubna 1986 tak přichází definitivní konec ikonické newyorské diskotéky Studio 54, která na konci 70. let přepsala pravidla zábavy a na pár let přesvědčila celý svět, že ráj existuje a má adresu na West 54th Street.
4: It was like an adult amusement park. They had a real sense of what people wanted, you know, adults wanted.
5: They invited the people that everyone else wanted to be in a room with.
6: I like the atmosphere of Studio 54. I've been to a lot of discotheques and I don't like them. It's just exciting, honestly. It's one of my favorite people because he's genuine and for real. It's where you come when you want to escape. It's really escapism.

0: V létě 1985, v době, kdy Janet Jackson nahrávala ve studiu Fly Time v Minneapolis své třetí album Control, šla z hotelu s kamarádkou na taneční trénink a po cestě je zastavila skupina starších mužů. Jak to sama Janet popsala, byli emocionálně agresivní a zatraceně sexplicitní, ale ona se jim postavila. A z toho pocitu sebeobrany se zrodil námět na dvě písně. What have you done for me lately? A především Nasty. Druhý single z alba Control, Nasty, vychází 4. dubna 1986 a choreografii klipu pod taktovkou režisérky Mary Lambert navrhla jistá Paula Abdul, která se v něm mimochodem i objevuje a brzy díky téhle spolupráci nastartuje vlastní kariéru. Producenti Jimmy Jam s Terry Lewisem dali Nasty ostré synťákové riffy a heavy drum machine groove. Hard funk, který pro pop není v této době zrovna obvyklý.
1: When people ask about the sound for Nasty, this is the keyboard that did the sound.
0: Terry mluví o digitálním klávesovém sampleru Ensoniq Mirage.
1: And you basically put the floppy disk in, and then you have the sound. Every project we did, we would usually try to get like a brand new keyboard and it would then change the creativity.
0: Single vystoupá na třetí místo hlavní americké hitparády, na první příčku R&B žebříčku a Janet získá s Nasty cenu American Music Award. Kritici po letech označí skladbu za jeden z vůbec prvních příkladů New Jack Swingu, tedy té kombinace R&B funku a hip-hopových beatů, která bude dominovat přelomu 80. a 90. let. Nasty je trefou do černého. Janet v něm dává najevo, že je pořád ta hodná holka, ale je taky připravená někomu nakopat zadek. Ne nadarmo bude jejím signature songem. Rok 1986 a 1987 bude zkrátka patřit té nové suverénní Janet, která se konečně vymanila z rodinného stínu. No, my first name ain't baby, it's Janet, Miss Jackson if you're nasty. A tahle replika se stane ikonickým sloganem popkultury a zároveň přezdívkou pro Janet. Oh gosh, Miss Jackson is nasty.

0: Now 2 years we're scribbling in that notebook. It's always bad, and now it's just the same thing over and over again.
1: Je 27. dubna 1986 a po 7 týdnech králování sestupuje z vrcholu žebříčku bestsellerů The New York Times Nezdolný muž. Žádný politik, žádný olympionik, jen chlapík s amnézií a řadou falešných pasů. Jason Bourne.
0: I do remember something good all the time.
1: Robert Ludlum vydal druhý román s postavou agenta Jasona Bourna, tedy Bournův mýtus, a rozjel tak cestu ke knižní špionážní trilogii. Ale není to pokračování v obvyklém slova smyslu. Je to eskalace. Příběh se vrací k Jasonovi několik let po událostech identity a tentokrát mu někdo ukradl jméno. Existuje totiž falešný Bourne. Zabiják, který se za něj vydává a rozehrává mezinárodní krizi, která přinutí pravého Jasona vrátit se do hry.
2: Jason Bourne happened. You got the files. Then let's cut the crap.
1: Zapomeňte na Gretkova a krytí staré CIA operace v Moskvě z filmové verze z roku 2004. Ludlumův román je úplně jiná hra. Studená válka, čínský vůdce jménem Sheng, zákulisní intriky na ose Washington-Peking a komplexní politicko-špionážní thriller, který nemá s akčním hollywoodským blockbusterem Bourneův mýtus vůbec nic společného. Fanoušci i kritici to budou shrnovat lakonicky. Film si vzal název, postavu, obecnou premisu a tím to hasne.
0: It's over. We're the last two.
3: If it's over, then why are they still after me?
1: Kritici oceňují Bourneův mýtus pro složitost zápletky, rytmus, napětí i Ludlumův talent vrstvit lži na lži tak, aby si čtenář nikdy nebyl úplně jistý, kdo kope za koho. Bourneův mýtus navázal na úspěch agenta bez minulosti a i třetí titul Bournovo ultimátum bude v roce 1990 královat žebříčku bestsellerů. Svět se nicméně i po smrti Ludluma bude hemžit agenty se jménem Jason Bourne, protože štafetu přeberou jiní autoři. Nicméně nikdo nedosáhne takové komplexnosti, jakou ve své tvorbě představoval Robert Ludlum.
0: This is not a drill, soldier. We're clear on that. This is a live project. Here it goes.
4: Single Story.

Vítejte v roce 96.

0: It's so low for me. It's so low for me.
1: Z hamburské líhně Peppermint Jam Records vylétává 1. dubna 1996 debutové EP, které Dancefloor nezapomene. Boris Dlugoš,
2: It's just Boris.
1: Syn jazzového trombonisty a jeden z budoucích klíčových německých house producentů se spolčil s další vycházející hvězdou.
3: Hey guys, my name is Musti. I'm a music producer based in Hanover, Germany.
1: Do studia přivedl vokalistku Inayu Day, která přišla původně naspívat jen demo, ale chemie v kabině zafungovala natolik, že výsledkem byl totální nářez. Keep Pushin' se vyšplhá na 2. místo amerického žebříčku Billboard Hot Dance Club Songs a z Inayu Day udělá pevné jméno houseové scény. Mimochodem Musti se právě rozbíhá, za pár let přijde Horny a Inayu Day bude opět u toho.

0: Where is Pancake's house?
1: What?
0: We stop at Pancake's house.
1: What are you, nuts? We have pancakes for breakfast. Oh, come on, man. Okay, here's an idea. We can stop outside of Brainerd, and then we'll place there we can get laid. What do you think?
0: I'm fucking hungry now, you know.
1: Yeah, Jesus. I'm saying we can stop, get pancakes, and then we'll get laid, all right?
2: Na Ameriku se snáší sněhová pokrývka. Je 5. dubna 1996 a do kin vstupuje nový snímek bratrů Joela a Ethana Coenových. První titulek hovoří jasně. Tato událost se skutečně stala. A vy jí uvěříte. Fargo.
3: Doesn't make any sense.
4: Oh, okay.
3: See, the thing is, my wife, she's wealthy. Her dad, he's real well off. Now, I'm in a bit of trouble.
4: What kind of trouble are you in, Jerry?
3: Well, that's, I'm not gonna get into...
2: Based on true story je záměrná mystifikace, žádný konkrétní případ přesně neodpovídá ději filmu. Coeni jen chtěli, aby diváci přijali onu absurditu postav se smrtelnou vážností a tahle drzůstka bude fungovat dokonale.
3: See, I just need the money. Now her dad, he's real well off.
4: So, why don't you just ask him for the money?
0: Your fucking wife, you know.
4: Or your fucking wife, Jerry.
2: V zasněžené Minnesotě potkáváme Jerryho Lundegaarda, zadluženého prodejce aut se skvělým nápadem. Najme dva kriminálníky, aby unesli jeho ženu a výkupné pak vytáhne z bohatého tchána. Plán by možná fungoval, kdyby Jerry nebyl Jerry. William H. Macy hraje muže, který se i přes třeskutou zimu pomalu topí ve vlastním potu.
3: See, these are personal matters.
4: Personal matters?
3: Yeah, personal matters that needn't,
4: Okay, Jerry, you're tasking us to perform this mission, but you won't... Oh, fuck it, let's take a look at that Sierra.
2: Steve Buscemi jako nervózní ukecaný Carl Showalter a Peter Stormare jako jeho chladně děsivý parťák Gear. Duo, od kterého zkrátka nemůžete odtrhnout oči a které vám připraví dokonalý chaos v podobě série impulzivních vražd. A pak přijde ona.
5: Hi, hello. What you got here?
6: Reggie? Thought you might need a little warm-up.
5: Thanks a bunch. So what's the deal now? Carrie says triple homicide?
6: Yeah, looks pretty bad. Two of them are over here.
2: Těhotná policejní náčelnice Marge Gunderson. Frances McDormand v roli, která jí přinese prvního Oscara, vypadá jako milá teta z předměstí. Mluví tím specifickým minnesotským přízvukem, přehnaně zdvořilá, nekonfliktní, takřka nevýrazná. A přesto jí neunikne absolutně nic. Frances McDormand se do role ponořila metodicky. Konzultovala s reálnými policistkami, nosila těhotenský fetsuit celé natáčení a výsledek je skvěle autentický, že na chvíli zapomenete, že sledujete film.
5: And I tell you what, from his footprint, he looks like a big fella.
6: You see something down there, Chief?
5: No, I just think I'm gonna barf.
6: You okay, Margie?
5: Yeah, I'm fine. It's just morning sickness. Well, that passed.
6: Yeah?
2: Natáčení probíhalo v Minnesotě a severní Dakotě za skutečné festovní zimy a paradoxně v některých dnech museli filmaři s ní dovážet, protože se oteplilo. V 7milionovém rozpočtu nebyl ani dolar navíc, ale do filmu se dostalo všechno, aby vzniklo mistrovské dílo.
5: Okay. I want you to tell me what these fellas look like. Well, the little guy, he was kind of funny looking.
7: In what way?
5: I don't know, just funny looking.
7: Can you be any more specific?
5: He wasn't circumcised.
7: Was he funny looking apart from that?
5: Yeah.
2: Na festivalu v Cannes 96 Joel Coen převezme cenu za nejlepší režii. Fargo získá ze 7 nominací 2 Oscary pro hlavní herečku a za scénář. Celkově snímek nazbírá 87 ocenění a desítky dalších nominací na prestižních událostech. Kritici jsou zkrátka unešení a diváci v kinech souhlasí, protože Fargo vydělá celosvětově přes 50 milionů.
5: What about the other fella?
8: He was a little older. You know, he looked like the Marlboro man.
5: Oh, yeah?
8: Yeah. But maybe I'm saying that, you know, because he smoked a lot of Marlboros. You know, like a subconscious type of thing.
5: Oh yeah, that can happen.
2: Fargo, kombinující černou komedii, krimi, studii lidské chamtivosti a bizarní figurky, se stane jedním z definujících filmů nezávislé scény 90. a nového moderního true crime. Inspiruje vlnu podobných krimi a o téměř 20 let později splodí stejnojmenný seriál, který si z atmosféry a motivů originálu udělá vlastní vesmír.
6: And I says, what kind of action? He says, woman action. What do I look like? And I says, well, what do I look like?
9: look like. I don't arrange that kind of thing. And he says, but I'm going crazy out there at the lake. And I says, yeah, but this ain't that kind of place.
2: William H. Macy a Steve Buscemi přestanou být jen charakterní vedlejšáci. Frances McDormand se stane jednou z nejrespektovanějších hereček své generace a bratři Coenové se z festivalových miláčků promění v plnohodnotné autory, kteří umí spojit art s mainstreamem. Fargo přináší ten nevyslovitelný pocit, že tohle je něco výjimečného. Je to klenot.
9: He says, oh, so I get it. So you think I'm some kind of jerk for asking, only you don't use the word jerk.
10: I understand.
9: Then he calls me a jerk, says last guy thought he's a jerk, is dead now. Yeah, he says, yeah, that guy's dead, and I don't mean of old age. And then he says, geez, I'm going crazy out there at the

0: Je 22. dubna 1996 a George Michael právě vypouští do světa druhý single z alba Older s názvem Fast Love. Na první poslech působí jako sebevědomá oslava nezávazného sexu s funky saxofonem a neodolatelným groovem. Původně měl single ale úplně jiný tvar, pomalou latino-bosanova základnu vzdušnou a jemnou. Pak nastoupil koproducent John Douglas a z lyrické studie osamělosti udělal taneční záležitost. Ještě že tak, jinak by celé album byl jeden ploužák. Co tedy z původní verze zbylo? Georgeův vokál, saxofon Andyho Hamiltona. Basový hook Douglas 2 týdny obcházel, než přišel na to, jak ho hladce přišít ke zbytku skladby. A na poslední chvíli George přidal ještě interpolaci Forget Me Nots, Patrice Russian z roku 82.
1: A whole immersive kind of idea of sex and music.
0: Yeah. Funky banger Fast Love, který je zároveň melancholickou výpovědí o nezávazném sexu, osamění a post-AIDS éře, se stane 7. a za jeho života poslední britskou jedničkou. 3 týdny na vrcholu official charts a top 10 v americkém Billboardu. Videoklip od dua Vaughan Arnell a Antea Benton je futuristická VR fantazie, kde si George ovladačem přepíná virtuální partnerky jako kanály v televizi. A pozorné oko si na sluchátkách modela všimne loga Phony ve stylu Sony. Pasivní agrese ve vysokém rozlišení. George nedávno dořešil soudní tahanici se Sony Music a usmál se po svém. Tak tedy George Michael a Fast Love.
2: We wanted to make sure it was something

Dámy a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: during the night, you'll have sunsets, sunrises, fog machines, snow machines, wind machines. There'll be a tornado about 1:30 at night to get the people.
1: Every night at 1:30, there's going to be a tornado.
0: Right, tonight at 1:30, there'll be a tornado.
1: Where do you take shelter around here?
0: Oh, we hide upstairs in the balcony.
1: Christy Fair, Channel 11 Action News at Studio 54.
2: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání? Sledovat, jak je čerpá váš soused. Zdroje vysychají, protože vaše konkurence nespala a o peníze si požádala. A teď ta špatná zpráva. EU už nebude dojná kráva. Dotace končí. Takže máte dvě možnosti. Buď nás kontaktujete teď hned na dotacegratis.cz, nebo si digitalizaci firmy a nákup strojů zaplatíte z vlastní kapsy. Jiná volba už není. Dotacegratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
3: Cože?
4: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz
5: Radio Color 90.7 FM.
6: Ahoj, druhá vysílací hodina ACX Show. American Country Express, samozřejmě tenhle ta blbost ze mě teďka vyšla, vůbec neberte to vážně. ACX, American Country Express a jedeme.

Samozřejmě Oldemani nahráli spoustu muziky, tohle je ta současná věc Making Good Time, ale já si vybavuju rok 2015, to jsem je zaregistroval poprvý, samozřejmě to nebyl jejich první hit, tohleto, ale věc, která mě baví do dneška,

Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Čau.

NCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od NCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Příjemný čas na vlnách Rádia Color. Je tady Sex Appeal, pravidelný pořad, který věnovám vždy saxofonové muzice a v tento čas vás všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina. I dnes se projdeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti soulu, funky music, smooth jazzu a latiny. No a na úvod to už se hlásí o slovo skvělá americká saxofonistka Jessie J, která spolupracovala například s kapelou Temptation, nechyběl Michael Bublé a po jejím boku také nahrával Michael Bolton či Seal. To je skvělá Jessie J. Tak tedy příjemný poslech, je tady Sax, Michael Bublé a

saxofonistka Jessie J z jeho nové alba Terra Nova. No a teď už je tady velmi známý solový zpěvák Johnny Mathis, slaví 89. narozeniny a my si nabídneme jednu skladbu Where in This Love Together, na kterého doprovodí Mr. Dave Goss.

moderní brazilské rytmy se zpěvačkou a jazzovou pianistkou Elian Elias São Paulo Aquarada do Brazil. No a vy posloucháte samozřejmě Smooth Jazz, posloucháte Sax Appeal s Vládou Drtinou a teď už je tady jeden non-stop. Tentokrát od Gianna Wansini. Příjemný čas, tady je Radio Color.

Tak to byla americká klasika na kloru kapela Chicago z jeho pátého alba Just You and Me. No a teď už si dáme opět příjemný smooth jazz. O to se postará tenor saxofonista Evgen Groove. Rewind on the Radio Color.

Vokální siesta ze čtvrtici zpěváků The Manhattan Transfer a opět nádech Brazílie. Capim, Mr. Giovan a fenomenální legendární tenor saxofonista Stan Getz. Jste na Kloru a jste v pořadu Sax Appeal, kde si nabízíme převážně saxofonu muziku. No a jedna velká hvězda saxofonu je opět zde, Mr. Gerald Albright. Just Between Us.

Do hodiny Sex Appeal přispěla i saxofonistka Jasmine Gant z jeho nového alba Dr. Jazz Stepping Out. No a teď už je čas rozloučit, pokud máte rádi saxofonu muziku, můžete ladit vždy v tento čas, a to v neděli v 15 hodin, a nebo můžete vyladit také rádio ve čtvrtek v 18 hodin a v sobotu ve 13. Loučí se Vlaď Drtěná, přeju vám samozřejmě ničím narušený poslech a na závěr jsou tady ještě Inkognito. Takže užívejte zbytek dne a Radio Glor je tady stále s vámi. Mějte se, saxy!

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Blankmáč a Don't Tell Me nám otevřeli další vydání hudebního pořadu New Wave, který posloucháte na Core Music Radio nebo na Radio Hey, a u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Navín. A dáme si hodinku muziky 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpop a Postpunk. Čekají nás třeba Kajagoogoo, Hang On Now, a to je věc z jejich první desky White Feathers, kde ještě s nimi zpíval Limahl. Na druhé desce už nicméně Limahl nebyl, přesto byla taky velice povedná. My se podíváme právě na to jejich debutové album. Také si dáme Ice House a s nimi zpíval Limahl. Na druhé desce už nicméně Limahl nebyl, přesto byla taky velice povedná. My se podíváme právě na to jejich debutové album. Také si dáme Ice House a skladbu Great Southern Land.

Straight Out of the Mind, tak to byl Ice House tady v New Wave, taky skvělá věc z jejich desky Primitive Man z roku 1982, kde vyšla i jedna z těch nejslavnějších věcí kapely Hey Little Girl. My si dáme Duran Duran a Careless Memories z jejich první desky, také tady budou Depešáci a Question of Lust, to je single, který vlastně nedávno oslavil 40 let od vydání a je to vlastně jedna z těch věcí o Depešáků, kterou celou zpívá ne Dave Gahan, ale Martin Gore. Jako první jsou tu Heaven 17 a Crushed by the Wheels of Industry, taky skvělá synťáková věc z desky Luxury Gap z roku 1984 tady v New Wave.

Deska Black Celebration z roku 1986 a vynikající věc Question of Lust od Depeche Mode tady v New Wave dohrála a my si dáme další hudební kousky, budou tady Boytronic a jejich You, taky Altered Images a na věc Pinky Blue z stejné desky z roku 82 a začneme s Bagos a jejich prvním albem Age of Plastic z roku 1980 a skladbou Clean Clean tady v New Wave.

Boytronic, kapela, která občas bývá uváděna jako jedna z prvních takových technokapel trochu v 80. letech. Oni měli takový hodně tvrdý zvuk, takové tvrdé synťáky tehdy, a tohle to byla věc U, jejich asi největší hit z první desky The Working Model. My si dáme další muziku, Talk Talk a It's So Serious, stejně jako Empire of the Sun zazní. Ovšem Empire of the Sun to už nejsou 80, to je opět výlet do novější muziky. Tahle věc konkrétně vyšla v roce 2024. The Feeling You Get, taková hezká retro synťáková záležitost. Jako první Visage a stejnomená skladba ze stejnomené desky z roku 1980, tady v New Wave.

Tak to byl Empire of the Sun a The Feeling You Get, jako výlet do moderního synthpopu, který se inspiroval určitě v letech 80. New Wave je na svém konci pro tenhle týden, loučí se Jakub Melín a v dalším vydání se zase těším na slyšenou na Core Music Radio i Radio Hey. Na závěr Naked Eyes a Emotion in Motion, jak jsem říkal, za týden opět na slyšenou.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat v podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
3: Čau.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Fajn Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

co, mysleli jste na mě, thinking about you, tak jako Jonesa. Ať už ano, či ne, jsem tady. No a dneska máme 26. dubna, pokud mě posloucháte v nedělní premiéře. A narozeniny 56. slaví T-Boss z partičky TLC. Tak tu máme Digging on You od nich. Untouchables mixu.

Tak říkám, jak smutné musely být narozeniny v roce 2002, když přesně den předtím opustila T-Boss její partečka Liza López. Taky členka té partičky TLC Liza López po šílený automobilový nehodě odešla tedy před 24 lety. Tak tomu bylo tedy včera 25. dubna 2026, 24 let od té doby, kdy tedy Liza López nás opustila. No a TLC zůstaly jenom dvě. No a dáme si teďka ještě teda jednou i s tou Lizou López opět. A to sice v jenom z jejich prvních hitů a ten určitě poznáte. Ano, Ain't Too Proud to Back.

No, opravdu, protože jak jsem se dočetl, tak se stalo to, že při té bouračce tedy vypadla dokonce z auta. No, trošku hořký teda slavení tý její parťačky, tý boss, takže tady budeme mít teďka poněkud veselější asi oslavu, doufám. Sice tedy už od 15. dubna, kdy bylo 60 let Samantě Fox, zpěvačce a modelce, tak já moc ty originály, takový ty italo-diskový nemusím, ale v takovém remixu, jo, to si dám rád, Samantu. I wanna have some fun. Vám bude zpívat ona, já to tak vidím taky, v takovýhle verzi. O kterou se postaral Kevin Saunderson.

cítíte to. To je Samantha Fox. A ještě jednou v remixu, protože šedesátiny jsou kulaté. Tentokrát se o remixík postaral DJ Pierre.

0: jasně.
1: Na Switch 2001 od vlastního projektu DJ Piera. A na Ságo nám hraje Arthur Green.

Funk Masters. No, ti to remixovali. No a jinak asi. Ten Rodrigo už znáte, on Moby ho, že jo? Tak Moby,

so many times. God, yo. Mixu od Nilsna.

do závěru tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina doběhneme spolu s projektem WD40. Žijte blaze, koračky a koráci a napište mi. Čau.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
4: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
5: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
6: Mixdown.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou. Mixdown.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

si v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti k poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový den.

hudební týdeník Mixdown Offline je v cílové rovince a bude brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš Konopka.

První květnová hudkářství roku 2026 jsme začali asi největším hitem Petra Kenta It's a Real Good Feeling. Tak tahle věc nám dohrála tady na Core Music Radio v sobotu 2. května 2026 a začínala hudkářství od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Melína. Je tu sobota s muzikou 70. a 80. let. Dneska ze záznamu, protože hraju Lucerna Music Baru, nicméně věřím, že jste si užili minulý týden i předminulý týden živá hudkářství až do konce. A minulý týden to bylo opravdu hodně dlouhé, jsme končili v 17:30, Italo Disco speciál s Kalem Kelčou, tak doufám, že jste si ho taky užili. My jsme si ho užili hodně a muziky se odehrálo opravdu spousta, včetně mnoha vašich hudebních přání. Tenhle týden si přání schovejte na příště a vychutnejte si to, co jsem pro vás připravil na tuhle sobotu já. Bude tady spousta pěkné muziky, takže věřím, že vás to bude bavit. Geraldine a Fotonavanca už za chvilku tady na Core Music Radio a taky Plastic Bertrand a Jacques Cousteau. No a jako první Rockwell a Somebody's Watching Me, jeho největší hit, ve kterém backing vokály naspíval Michael Jackson a možná i proto to byl tak velký hit, protože tehdy Michael Jackson byl hodně v kurzu v roce 84 po vydání desky Thriller, takže Rockwellovi jeho kamarád Michael Jackson hodně pomohl tím, že mu tam ty backing vokály naspíval. No a my si dáme právě skladbu Somebody's Watching Me. Tady v hudkářství, já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech na FM, v dabu i na streamu.

Kdybych měl někdy říct třeba pět svých fakt jako nejoblíbenějších a nejmilovanějších skladeb 80. let, tak Made of Orleans, respektive Joan of Arc v závorce Made of Orleans by určitě byla mezi nimi i s tím krásným klipem. Tak to byly OMD, neboli Orchestra Manoeuvres in the Dark, a tady Vahutkářství na Core Music Radio, opravdu nádherná skladba z roku 1982. No a my si dáme další muziku. Tady je Lahutkářství, Nick Straight Band a Leaving on a Midnight Train, taky Johnny Nash a Rock Me Baby, nebo i italská dvojice hudebních skladatelů Oliver Onions, kteří dělali mnoho hlavně filmové hudby, vlastně dělali i třeba soundtrack k Sandokánovi nebo k filmům s Terencem Hillem, Budem Spencerem. A z jednoho z nich pochází i skladba Fantasy, kterou si pustíme. Jako první je tu velká rarita, to je taková hodně velká vykopávka, kterou jinde moc neuslyšíte, možná tak v taneční party Pavla Bárty, tady u nás na Kovoru vždy v pátek mezi 8. večerní a 10. večerní, a to je G. Cater a Heaven Can Wait, věc z roku 1984, a my si dáme tady u nás Vahutkářství.

byly Overonions a Fantasy, tak jako a pohodová skladba, bych řekl, a tady Lahutkářství na Color Music Radio posloucháte Lahutkářství z datem 2. května, první tedy květnové, a hrajeme si samozřejmě 70ky a 80ky všech možných žánrů, hlavně tedy popu, synthpopu a tak podobně dneska, ale dojde i možná nějaké to italodisko, by teda musím říct, že minulý týden jsme si ho užili opravdu hodně v italodisku speciálu, a ko půlnoci se pak těšte nějakou německou novou vlnu a austropop. Do té doby ale třeba Matt a Bushman, a taky Paul Simon a jeho Graceland, nebo George Michael a One More Try. Teď se dáme Patricio Pellegrino a Automatic Amore. To je a není italo disco, jako dá se to tam možná trochu zařadit, ale spíše takové italské rané disco nebo italský pop, než že by to bylo klasické italo disco. Tak si tuhle skladbu pustíme právě teď tady na Core Music Radio.

To byly Depešáci a Shape Disease na Color Music Radio a hudkářství. My si dáme další muziku 70. a 80. let. I nadále vás od Mixpultu a mikrofonu provází sobotním večerem s datem 2. května Jakub Mevín. Připadám si teďka trochu jako Hermiona v Harry Potterovi, kdy jsem jako na dvou místech zároveň. Zároveň tady pro vás jsem připravil lahutkářství a posloucháte mě z rádia a zároveň hraju v Hudce Music Baru, možná právě i Depešáky. Takže je to taková zase jako rozdvojená osobnost trochu. Nicméně, minulý týden tu byl Itao Disco speciál, který se doufám užili a příští týden se opět uslyšíme i živě. Teď z záznamu, ale se spoustou skvělé muziky, která vás doufám baví a ještě dlouho bavit bude, protože máme krátce po 9. hodině a pustíme si další hudební kousky. Olivia Newton-John a její Magic už za chvilku, stejně jako Electric Light Orchestra nebo ELO, a skvělá věc z desky Discovery z roku 1979, skladba The Diary of Horace Wimp, za mě jedna z nejlepších skladeb na té desce. A jako první Angela Werner a Won't You Be My Lover, taková docela zábavná a velice raritní kombinace němčiny a angličtiny v téhleté skladbě ze začátku 80. let. A to je fakt strašná vzácnost. Ta deska Angela Werner se skoro nedá sehnat. Vyšlo to jenom na vinilu. Já jsem ji teda sehnal za hrozný eura, ale tak si to aspoň můžete poslechnout i vy.

Pamatuju si, že tuhle skladbu poslouchám už od svého dětství a vlastně až po mnoha letech jsem si i díky samozřejmě kvalitnější audio sestavě, kvalitním sluchátkům nebo reprákům a DA převodníku a tak všiml toho, že vlastně jak tam je Just Knock on the Door, tak opravdu v tom třetím refrénu tam to ťukání je. A mě to tehdy hrozně překvapilo, že to tam prostě jako je, a předtím to není, jo, tam je Knock on the Door a hraje to dál, ale v tom posledním vlastně refrénu opravdu tam to zaťukání přímo v tom, v té skladbě slyšet je. Tak to byly EO, nebo Electric Light Orchestra, a tady Vahutkářství na Core Music Radio a jejich The Diary of Horace Wimp, krásná věc. A my si dáme další muziku, bude tady Aneka a Little Lady. To je taky moc hezká věc, vlastně druhý její nejúspěšnější single po Japanese Boy v 80. letech. Taky si dáme pak

Marcus a L3. To je jako za mě jedna z nejhezčích věcí z desky Age of Plastic z roku 80. A budou tady taky Door a Mirror Mirror. No a začneme Anekou a jejím druhým singlem, který už samozřejmě nebyl tak úspěšný jako Japanese Boy, to byl největší hit tehdy v 80. letech. A vlastně ona už pak moc žádné další hodně úspěšné singly neměla. Tyhle ty dvě věci byly asi ty nejúspěšnější, pak ještě tam byly skladby jako Oh Shubi Dubi Lang, nebo tak jak se jmenovalo. A pak i další jako povedené věci ještě měla. Napadá mě třeba Ari Man, nebo no... Teď nad tím přemýšlím, co ještě byl ten další povedený věc, povedený song od Aneky v 80. letech, já tady rychle dohledám. To byla I Was Free, jasně, I Was Free byla taky moc povedená. No a my si dáme Little Lady, tady byla hudkářství. A i nadále si užívejte muziku 70. a 80. let.

Jo, ten přejezd koně ve stereu bylo takový top téhleté skladby Buggles a Elstree. Pokud posloucháte na sluchátka nebo na kvalitní repro, tak jste určitě slyšeli, jak tam krásně ten efekt, jak ten kůň přejede prostě zprava doleva na těch reprácích. No, Trevor Horn byl hodně velký hračička a on si opravdu dovedl užít tu produkci těch písniček, které dělal. A první album Buggles, to byla prostě paráda, stejně jako to druhé, které už nebylo tak úspěšné, ale taky je parádní Adventures Modern Recording, a stejně jako jeho produkce v 80. letech, tak on stál za Frankie Goes to Hollywood a jejich Welcome to the Pleasure Dome, potom taky za ABC a Lexicon of Love a za mnohými dalšími alby, která prostě byla naprosto úžasná. Tolik tedy Trevor Horn a jeho Buggles a Elstree, tady v Outkářství na Core Music Radio. My si dáme další muziku a dáme si dalšího skvělého producenta hudby 80. let, protože Tony Mansfield začínal vlastně v kapele Nick Straker Band, Walk in the Park a tak podobně. My jsme se dneska hráli Living on a Midnight Train. No a potom vlastně založil svůj vlastní projekt New Music. Pozor, opravdu New Music, protože tam je K na konci, ne New Music. A ten byl komerčně nepříliš úspěšný, ale stvořil naprosto tři úžasná alba. Nebo respektive tři naprosto úžasná, abych to řekl správně. A to desku From A to B, to byla ta první, potom desku Anywhere a třetí album, to už byl hodně experimentální, deska Warp. My si tyhle ty věci tady hrajeme v Outkářství a tentokrát se podíváme na první desku From A to B a i skladbu Dead Fish. Mimochodem, Tony Mansfield potom produkoval mimo jiné třeba i naprosto úžasné vychytané album Hunting High and Low Out, aha, a samozřejmě i ten single Take On Me, to je prostě jeho práce, a potom dělal i další interprety v 80. letech, takže prostě nejenom New Music, ale i další velmi úspěšné popové věci pocházely z jeho pera a je to tam hodně znát, prostě ta jeho láska pro ty syntiáky. Pak tady budou Skids a Goodbye Civilian a taky Meccano a Perdido en mi habitación, to je španělská nová vlna tady v Outkářství. Teď ale New Music, jejich první deska a skladba Dead Fish, trochu upravená, protože ona má takový trochu bizarní rozjezd takovými různými zvuky a pak se teprve jako zahraje ta skladba, tak já jsem si téhleté skladby udělal takový radio edit, abych vám ji mohl pouštět, tak si ji dáme v tomhletom mírném editu zkráceném asi o nějakou tu minutku.

Mekánová, Perjuan Meditation. Loutkářství jako muzik rádiu doznívám. A my se dáme další muziku. Blue Tape Pretenders a Breath in Pocket, taky jedna taková se pomalejší věc, když jsme tady měli minulá hodině One More Try od George Michaela, tak si dáme Ten CC a I'm Not In Love, to je moc hezká skladba z konce 70. let. Jako první jsou tady Roxy Music, Brian Ferry a jeho kapela a More Than This, no a to je taky moc hezká věc. Já jsem nedávno viděl film Ztraceno v předkladu, po mnoha letech jsem ho viděl a musím říct, že jako po těch mnoha letech na mě zapůsobilo ještě víc. To je prostě takový moc hezký film, který chytne za srdce, kde hraje Bill Murray a tehdy mladíčka Scarlett Johansson. A vlastně ten film je takové jako nečekané lásce dvou úplně odlišných a vlastně různých lidí. No, musím říct, že mě to docela chytlo to srdce po těch letech a fakt jako krásný film a je tam scéna, kdy právě Bill Murray na nějakém karaoke se snaží zpívat tuhletu písničku More Than This od Briana Ferryho a Roxy Music a je to moc hezká scéna. Tak pokud jste ten film neviděli, pusťte si Ztraceno v překladu a možná u toho budete brečet. Já vám pustím tuhletu písničku, tady v Hudkářství, jako od Muzik Rádiu, potom Pretenders a taky Ten CC.

Deska UMI od B52s oslavila tenhle týden výročí vydání, konkrétně to bylo výročí, no a teď ty jo, a já se musím podívat, protože nevím, jestli to bylo rok 82, anebo 83, protože UMI mám tak nějak jako charakterizované mezi tyhle ty dva roky a před moderátorském vstupu jsem se to jako nezjistil, se přiznám. Takže UMI a The B52s, ano, 83, takže slaví konkrétně tenhle ten rok 43 let od vydání a tahle deska vyšla 27. dubna 1983. A my jsme si z ní dali tuhle skladbu The Song for a Future Generation, tady v Hudkářství na Core Music Rádiu. A dáme si další muziku i následně po této hodině vás zdraví od Mixpultu a mikrofonu Jakub Navín, samozřejmě po hodině desáté, a dáme si tedy další muziku. Doufám, že vás lahutkářství baví, bytě ze záznamu, už jsem to dneska říkal, že tenhle ten víkend hraju v Lucerne Music Baru i v sobotu, takže lahutkářství je pro vás připravené na záznam, ale i tak jsem pro vás vybral spoustu příjemné muziky 70. a 80. let, která vás doufám baví a těší a ještě vás bude bavit a těšit i nadále. Fleetwood Mac a Gypsy a taky Tangerine Dream, ty jsme se dlouho nehráli, Al Park. No jako první jsou tady The Cult a She Sells Sanctuary. To je taková trochu jako rockovější věc, ale dlouho jsme si ji tady v hudkářství nepouštěli, tak vás, věřím, potěší. I tyhle věci samozřejmě patří do 70. a 80. Já jsem teď nedávno tady hrál taky nějaké ty rockovější kousky, jako Billy Idol a tak podobně, že to jsou klasiky 80. let. No a tam patří právě i The Cult. Tak si dáme tady v hudkářství na Core Music Rádiu. A jen dále. Mějte příjemný poslech na FM, v dabu, na streamu a hudební přání si schovejte na příští týden, kdy zase bude trochu živě.

Taky Tangent Dream jsme si dali tady v Hudkářství na Core Music Radio, dáme si další muziku. Čekají vás třeba belgičtí Paradround a Moans, to je taková hodně velká rarita z 80. let. Dáme si i Oingo Boingo a Little Girls, to je projekt Dannyho Elfmana v 80. letech. Tenhle člověk potom byl velmi úspěšnou personou v filmové tvorbě. On dělal spoustu soundtracků k filmům, seriálům a tak podobně, zejména tedy pro svého kamaráda Tim Burtona, ale i pro jiné režiséry a jiné filmy. No ale v 80. letech měl Danny Elfman tenhle projekt Oingo Boingo a dovolil si i tuhletu takovou, řekněme, hodně satirickou a hodně provokativní skladbu Little Girls, která se stala posléze virální i díky tomu, že to kdysi před, nevím, 15 lety někdo označil za pedobear song a tahle skladba se potom šířila internetem, že to prostě je jako, no, řekněme, skladba, která nějakým způsobem opodstatňuje, jak to říct, teď jsem se do toho zamotal trošku, prostě milování malých dívek. No, samozřejmě to byl virál a byla to legrace, jo, ale víte, co by to dneska způsobilo, kdybyste tohoto, jako kdyby dneska tuhle skladbu někdo vydal, to by byla totální pohroma. Takže Little Girls, no a na začátek si dáme Styx, kapelu, kterou jsem kdysi i já marně vnímal jako Queen, protože jejich skladba Mr. Roboto je hrozně podobná Queenům. Já jsem si prostě myslel, že to jsou Queeni a spousta jiných lidí taky. Jenže to byl Styx a my si dáme jejich vlastně asi největší hit z 80. let, tuhletu vynikající věc, která celkem právem si došla i na nějaká hitparádové příčky a jedná se opravdu o skvělou věc, kterou si tady v Hudkářství pustíme. Takže Styx a Mr. Roboto, potom Pretground a taky Oingo Boingo v Hudkářství na Core Music Radio.

Tak jsme to trochu přetvrdili, to byly Slide a Run, Run Away. Voutkářství na Kormzik rádiu, posloucháte 70. a 80. v sobotu s datem 2. května a hrajeme si další muziku. Už za chvilku vás čekají Boytronic a I Want to Live in Harmony, taky Sparks a The Number One Song in Heaven, to je naprosto úžasná věc o produkci Georgia Mordera. No a jako první je tady Bruce Cockburn a Lovers in a Dangerous Time. Moc hezká, řekněme, povrchová věc, která vyšla v 80. letech a kterou taky rádia dneska vůbec nehrají, přitom to je opravdu povedená a krásná skladba. Tak doufám, že ji oceníte i vy tady v Voutkářství na Kolumzik rádiu a užijete si sobotní večer s datem 2. května s touhletou velice příjemnou muzikou.

Tak to byl Foko. A teď jsou tady Minisex. Na Kolonce Rádiu. Já jsem vám svojil Austropop. Tak, kde ho máte? V prvé míře, jak to možné.

S tou německou novou vlnou a ústupem začali trochu o něco dříve. V sobotu s datem 2. května posloucháte Lahůdkářství a je tu poslední hodinka. Nicméně už jsme si pustili Falka, Hedon von Hoyt, to taky Minisex, Rudigy Bacht. A tohle to byl Herbert Grönemeyer a jeho Manner. No a my si dáme teď zase další nějakou ještě normální muziku, nebo já říkám, že německá nová vlna ustupuje jako nenormální, ale samozřejmě se ještě nějaké kousky pustíme nakonec. Měli jsme tu jednu dlouhou věc, Sparks a Nebran Song in Heaven, tak si dáme ještě taky nějaký ten maxáž na závěr. No a do té doby vás čeká Hubert K., ovšem to je německá nová vlna taky v principu, ale tohle už je z jeho anglicky zpívaného období, kdy je to prostě takový klasický synpop 80. let, skladba Limuzín. Dáme si i Fleetwood Mac a Gypsy, no a bude tady i Frank Stallone a Far From Over. Na začátek taková hrozně zvláštní kapela, která dělala takový, já nevím, jak to říct, prostě mystický synthpop. To byly 16-bit. Jejich album se jmenovalo názvem, který se nedá vyslovit. To je opravdu jako něco neuvěřitelného. To je prostě víceméně INAXYCVGTGB. Ano, takhle se jmenuje ta deska z roku 87. No my se z ní dáme skladbu Changing Minds, tady v Lahůdkářství na Core Music Radio. Nadále vám příjemný poslech přeje Jakub Nevín.

byl Frank Stone from Far From Over, vahutkářství na Color Music Radio. Posloucháte 70. a 80. dáme si další muziku. Bude tady skladba, kterou jsem tady vlastně ještě nikdy nehrál, vahutkářství, což je jako zvláštní, protože Softcell mám hodně rád, ale z jejich desky Nonstop Ecstatic Dancing, což je vlastně druhá deska po Nonstop Erotic Cabaret, tak jsme si skoro memorabilia ještě nehráli, tak si dáme tady vahutkářství. Stejně jako Scary Thieves a Thieves of Virtue. No a jako první je tu skladba, která se bohužel nevztahuje k počasí, které máme poslední týdny. A to je Rainy Season od Howarda Devota. No a já tady mám jako samozřejmě slunečné a já

jasné počasí, kdy neprší rád, jo, tak si dělat výlety a podobné věci, jezdit na kole nebo pracovat na zahradě a tak. Ale už to trvá fakt hrozně dlouho a všude teda je extrémní sucho. Když jsem byl minulý týden na Pálavě před Italdisco speciálně, tak tam teda opravdu se prášilo úplně všude. No a už i okolo Prahy, kde to sucho nebylo takové jako jinde, tak už i okolo Prahy je jako extrémní sucho. Tak doufejme, že brzo zaprší a třeba ten déšť přinese i tahle ta skladba, tedy Rainy Season z roku 1983, tady v Lahutkářství.

Thieves of Virtue, to byl Scary Thieves na Core Music Radio, posloucháte Lahutkářství, máme 2. května. Pomalinku se chýlíme k závěru tohoto vysílání, ale ještě tu pro vás mám pár skladeb. Dáme si teď dvě kapely, které znějí trochu podobně, obě pocházejí ze skandinávských zemí a obě byly velice úspěšné, jedna zejména v 70. letech, na začátku 80. let a druhá potom v 80. letech. ABBA a AHA. Tak ABBA samozřejmě, ta pochází ze Švédska a dáme si od nich skvělou věc Dance While the Music Still Goes On. No a potom přijde kapela AHA a z jejich debutové desky, která vyšla v roce 1985, Hunting High and Low, si dáme skvělou věc Here I Stand and Face the Rain. Já jsem tuhletu desku poslouchal, když jsem jel z Italo Disco Speciálu minulý týden, tak jsem to bral přes jižní Čechy, ještě jsem si udělal nějaký výlet. A po cestě jsem poslouchal několik svých digitalizovaných desek z 80. let. Dal jsem si právě Hunting High and Low od AHA, potom ELO a Twilight a D.D. Jackson, samozřejmě její Cosmic Curves na dojezd do Prahy a tak. Ale musím říct, že fakt deska Hunting High and Low je úplně skvěle produkované album. Taky tam není žádná špatná skladba, prostě to je krásná deska. No a my si z ní dáme tedy Here I Stand and Face the Rain. Jako první, ale AHA, jo, a ještě jsem zapomněl, že si dáme i ten slíbený austrovo Peter Cornelius a jeho Rife für die Insel po ABBA a AHA. Teď ale ABBA a Dance While the Music Still Goes On. No tak to si budou určitě myslet lidi v Lucerna Music Baru dneska k ránu, když tam budu hrát. Budou si říkat, dokud to ještě hraje, tak ještě budem tancovat. V půl pátý nám to asi vypnou. No a tak se i stane. Teď ABBA na Core Music Radio.

Taky teda ustoupil jsem se, jak si dali Peter Cornelius a Raifi de Inzel, jeho asi největší hit, společně se skladbou Mytným šmy, kterou jsme tady hráli před 14 dny, společně s mojí dcerou, která ji vybrala do playlistu, to bylo zábavné vysílání. Nicméně lahutkářství se tenhle týden chýlí ke svému konci, mám tady pro vás závěrečnou skladbu, a na slyšenou se těším opět za týden. Minulý týden Italo Disco speciál už je online i na Mixcloudu, takže pokud jste neslyšeli, nebo jste neslyšeli celý, protože jsme si jeli až do 17:30 do rána. Mně přijde, že pořád jako překonáváme nějaké mety, za chvíličku budeme vysílat 24 hodin v kuse. Nicméně s Karan Kaučou jsme vysílali fakt do 17:30, končili jsme někdy 5:38. Tak to stálo za to, odehrála se spousta Italo Diska a pokud to chcete slyšet celé, tak už je to na Mixcloudu a odkaz hodím taky na Facebook Color Music Radio a potom někam pod diskuzi lahutkářství. Teď se loučí Jakub Nevín od Mixpultu mikrofonu a pustím vám na závěr poslední kousek a to jsou Alphaville a jejich Golden Feeling. Je to přesně 42 let, kdy touhle dobou vévodil single Big in Japan hit parádám v Evropě, zejména v Německu. A vlastně celá ta deska Forever Young byla velice úspěšná. No a my si z ní dáme skladbu, která vlastně na té desce nebyla, byla na Bčkové straně. Tuším právě Big in Japan, nebo to bylo Jet Set, teď se přiznám, že netuším, no. Já se vždycky pletu, kde byly Seeds, kde byl Golden Feeling a kde byl Nelson High Rise. A myslím, že Big in Japan, tak tam právě byly, no, byl Golden Feeling. Ale fakt jako teď z hlavy nevím. Nicméně, my si dáme tuhletu skladbu v takové prodloužené demo verzi, která pochází z kompilace Dreamscapes, kterou Alphaville vydali. To je asi tuším 8CDčková snad kompilace, kde jsou různé dema a jsou tam třeba i skladby zpívané v němčině, což jako u Alphaville bylo jako extrém, protože oni vlastně oficiálně ven v němčině nic nevydali. No a na Dreamscapes je třeba skladba Traumtänzer, nebo Leben ohne Ende, což je vlastně skladba Seeds v němčině. Teď už ale dobrou noc, vám přeji Jakub Nevín. Od Alphaville se určitě někdy i ty německé věci tady v lahutkářství pustíme, já to vyhrabu s tím Dreamscapes, to doma na CDčku, akorát to nemám ještě všechno zdigitalizované, tak to je aspoň pro mě motivace to CDčko zdigitalizovat a pustit vám do tady v lahutkářství. Teď už dobrou noc, naslyšenou za týden a tady je skvělá věc Golden Feeling na Core Music Radio.

we start, please, friends?